0: tanda yina rang na zdi jue yak lag zedu ra samlo shte
1: yija gung zi le gung zedu